Bye.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

pořad Frikolora za Gramce má mikrofonem DJ Friky. Časomíra ukazuje 4 minuty po 8 hodině. Dneska je středa 5. srpna, svátek nám slaví Kristiánové a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám pro dnešní den slibují převážně jasno nebo polojasno. Ojediněle polojasno s dešťovými přehánkama, to slibovali včera relativně dost tady, teda aspoň u nás prchlo, taky byly bouřky, tak uvidíme, samozřejmě ty vedra k tomu tak trošku svádějí a ty teploty budou obdobný těm včerejším, po ránu by měly být kolem 20 až 23 stupňů. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 29 až 36 stupňů nad nulou. K večeru se ochladí na 22 až 29 a přes noc potom teploty kolem 18 až 24 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešní Frikoloře, pravidelný posluchač už ví, a to, že to budou dva hudební sety. Ten první bude věnovaný rapu a hip-hopu, i když tato věc už zaváněla trošku soulem nebo takovým R&Bčkem, těžko říct, ale samozřejmě tam figuroval taky Busta Rhymes. No a podíváme se na další věc ve společnosti DMX a v tomhle rytmu se ponese první část. Druhá část, jelikož je dneska středa, bude v rytmu Frikotéky, diskotéka podle Frikyho a novinky ze světa taneční muziky s těma známýma riffama, popěvkama, to už je naprostej standard a vy jste si to oblíbili. Takže to bude po 9. hodině. No a rubrika Frikolora Infos od prvního vysílacího dne bude i dnes informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Před 9. a v repríze před 10. hodinou. Plány jasné, ranní rutina už tady odstartovala, já vám přeju příjemný dobrý ráno, příjemný poslech Color Music Radio.

Ární věc Insane in Brain, ano přátelé, a to Cypress Hill. No a jelikož nám stále pokračují prázdniny, tak tady je, dnes bude opět rubrika Matyš se ptá, Friky odpovídá. Protože dnes opět za gramce má nejen DJ Friky, ale taky Maty, a my se budeme tentokrát zajímat o automobily. Už jsme tady měli dost věcí ze žraločí říše, víme, co žraloci pijí nebo nepijí, jakou mají žraloci srst, nebo co žraloci dělají v bouřce. Dneska, přátelé, to bude trošku z jinýho ranku.

Věc kopec. To je otázka dnešní tedy rubriky. No a my tady máme odpověď. Připojí pohon 4x4. Síla motoru jde na všechna čtyři kola, aby se neprokluzovala. Zařadí redukci, speciální pomalý převod sníží rychlost, ale dodá obrovský točivý moment. No a drží stále plynulé tempo. Auto zbytečně neturuje.

Ledníček, protože společně s Lacvem připravujeme na čtvrtek v Hrzanské pasáži takový setkání lidí, kteří mají rádi Lacver. Ano, přátelé? Já jsem zapomněl dát jingle, ano. Tak jestli jsem někdy něco nosil rád, tak je to právě mikina komplet, tedy teplákovka o Lacver. Zdravím Derona. A my jsme se rozhodli, že bychom mohli takovou spolupráci Frikolory z Lac trošku maličko rozjet. Když něco nosíte fakt rádi a je to unikátní, tak si k tomu vybudujete vztah. No a já musím říct, že jsem si klad teda ten vztah vybudoval. No a tak když mi Deron řekl, že otevřel svůj krám a tam si můžete nechat na zakázku ušít třeba právě mikinu nebo teplákovku nebo si nechat něco vyšít, tak jsem si říkal, půjdu se tam podívat. No a když už se tam půjdu podívat, tak si pod pážel samozřejmě vezmu nějakou tu samohrajku, tak aby jsme si to mohli zpříjemnit. Takže

ve čtvrtek 6, 5 hodin, takhle, 5 až 8, Hrzanská pasáž, Lacfer, Frikolora, DJ Friky, Lajset, no a já se těším, co společně s Deronem vymyslíme, případně třeba jestli z toho tedy vznikne nějaký merch,

dvacátkovku, tu jsem dostal k 40. narozeninám od DJ Alarma a jeho kámošky Veroniky, tak tím taky děkuju, bez nich bych se k tomuhle oblečení nedostal. Doteďka ji nosím, doteďka je to jeden z mých nejlepších kousků na oblečení, který mám. Rozhodně doporučuji mrknout a pokud tedy neznáte, tak přijďte za náma ve čtvrtek. Hrzanská pasáž od 5 do 8 a DJ Freaky live set. My si o tom povíme ještě víc. Pokračujeme v krasojízdě. Já mám pro vás ještě dohrávku těchto Delinquent Habits. Mě se k tomu tak nějak hodili.

50 minut po 8 hodině, my máme sklus, ale to nevadí, to se tady ve Frikoloře stává. Pojďme si zopakovat údaje vztahující se k dnešnímu dni, je středa 5. srpna a svátek nám slaví Kristiánové. Stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informace o tom, že se nemusíme bát, protože počasí bude a meteorologové nám slibují krásný slunečný den. Tady to zatím tak nevypadá, ale teplo samozřejmě je a teplo by mělo být dneska enormní, ještě snad větší než včera, i když tedy zatím to s tím sluncem nevypadá nějak extra. Taky slibují občasné přehánky, ty jsme zažili včera s bouřkama, tak uvidíme, jak to dopadne dnes. Ranní teploty 20 až 25 stupňů. V odpoledních maximech, přátelé, nás dneska čeká 29 až 38 stupňů. Tenhle rozdíl je mezi Karlovými Varami a Brnem. K večeru se ochladí na 22 až 32. No a přes noc potom teploty je kolem 18 až 24 stupni. To jsou informace o počasí, další hit parádní den, uvidíme, jak to bude se sluníčkem. Teď se ale pojďme podívat, co nepodstatného nám dneska napsali internety. No a jako první je tady informace o obětí. Je léčivé pro duši, tělo a partnerské a další vztahy, ale může mít i negativní efekt. Obětí je dárek, který nic nestojí, dáváte a dostáváte zároveň. Forma komunikace, která dokáže sdělit i to, pro co neexistují slova, prokazatelně ovlivňuje vztahy a prospívá duševnímu i fyzickému zdraví. Jak dlouhé musí být, aby zajistilo všechny benefity a kdy na něj raději úplně zapomenout? Obětí podporuje pocit spojení a důvěry, zlepšuje vztahy a komunikaci a usnadňuje řešení konfliktů. Jsou zatím konkrétní hormony, které při objímání vyplavuje mozek. Účinky mohou dokonce přetrvat i do druhého dne. Ačkoliv jsou benefity významné, není dobré objímat kohokoliv. A podle prastarého moudra hrozí dokonce i negativní efekt. V čem spočívá síla obětí? Proč je obětí tak příjemné? Odpověď je oxytocin, označovaný za hormon lásky, nebo hormon obětí. Za odpovědný za vytváření důvěry, párových vazeb a vztahových propojení. Kdysi obětí sloužilo evolučnímu účelu. Pomáhalo člověku zjistit, s kým je a s kým není v bezpečí. Co všechno obětí dokáže? Proměna a posílení vztahu. Účinky na psychiku, vliv na fyzické zdraví, magických 20 sekund. Podle párového terapeuta a výzkumníka Johna Goodmana tak má pro emoční a fyzické zdraví přínos 20-sekundové obětí. Když není nikdo, kdo by vás objal, k dosažení účinku objímání nutně nepotřebujete druhou osobu. No a nechtěné a nepříjemné objímání a stinná stránka objímání narušuje fyzickou a energetickou integritu těla. Upozorňuje na to tisíce let starý koncept Runanumbanha, pocházející z joginské kultury, který je o fyzické paměti a výměně tělesních sekretů a energie. No a my jdeme dál, po objímání tady máme Nestíháte fitko, tady je 8 aktivit, které se počítají jako cvičení. Pravidelný sport je pro zdraví důležitý, ať už chodíte do posilovny nebo třeba jezdíte na kole. Výzkumy však dlouhodobě ukazují, že lidem prospívá i mnohem obyčejnější pohyb, od chůze do schodů přes úklid až po venčení psa. Takže pojďme se podívat na těch 8 aktivit, jak už jsem zmiňoval, chůze do schodů, za druhé úklid domácnosti, za třetí tanec, za čtvrté svižná chůze, za páté práce na zahradě, za šesté hraní s dětmi, za sedmé venčení psa a za osmé cesta na nákup pěšky. No a poslední informace dnešního rána, tak tu jsem tady měl otevřenou, ale asi zmizela, zkusíme ji otevřít, jestli se nám to povede. Nějaké chyby. Chyba, kterou dělá skoro každý, jak správně používat klimatizaci v letních vedrech. Uvnitř auta je teď mnohdy příjemněji než v rozpálených domovech. Podmínkou je ovšem fungující

0: Klimatizace, jak ji správně používat, aby sloužila a neškodila. Hodně pouček o správném používání klimatizace v autě ztrácí při současných extrémních vedrech svou platnost. Jak třeba dodržet pravidlo rozdílu 5 stupňů mezi teplotou interiéru a okolím, když teploměr ve stínu atakuje 40. Většina výrobců aut na ní nepočítá s tím, že by uvnitř auta mělo být víc než 29 stupňů, což je také obvyklá horní hranice nastavitelného rozsahu automatické klimatizace. Když stojí auto dlouho zaparkované na slunci, je lepší jej před jízdou aspoň trochu vyvětrat. To lze provést poměrně jednoduše, takže na dálkovém klíče dlouze stiskete symbol pro odemčení dveří. Tím by měla po několika sekundách sjet dolů všechna okna. Majitelé elektromobilů mohou alternativu tedy aut před jízdou vychladit na dálku. Stačí jen v mobilní aplikaci nastavit požadovanou teplotu. Pokud už nelze dodržet známé pravidlo rozdílu 5 stupňů, pak je dobré do začátku zvolit teplotu, která se tomu ale aspoň nejvíce blíží. Začnu třeba na těch 29 a teprve potom, po nějaké době, by teplotu o pár stupňů snížil. Ale rozhodně není v současných podmínkách rozumné chladit na obvyklých 22 stupňů. Sama dávám o 3-4 stupně víc, radí otorinolaryngoložka Daniela Vaculíková. Důležité je nevystavovat tělo teplotním šokům, kdy hrozí zdravotní komplikace. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní následovně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky, který se tedy tady stará o to, aby jsme to tady technicky zvládli. No a nově přibyla taky firma Maskoty, ano přátelé, Maskoty ty, který se starají, aby vám to dobře balilo a dobře filtrovalo. A to jsou samozřejmě Maskoty a novej parťák. My si o tom budeme říkat víc, už to tady pomalu a jistě připravujeme, takže od zítřka už bychom měli mít pro vás i krátkou rubriku, teď ale konec reklamního bloku. A my pokračujeme v krasojízdě, ano přátelé, dáme si reklamu tady rádiovou a pak muziku, a to tedy novinky ze světa taneční muziky, a jelikož je dneska středa, nebude to nic jinýho než Frikotéka. Diskotéka podle Frikyho odstartuje už za pár minut tady u nás na Koloru. Já vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech pořadu Frikolora.
1: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouč.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Colora, je 25 minut po 9. hodině a my jedeme v rytmu, a tedy frikotéky, ano, diskotéka podle Frikyho, tohle byla Kuba a my budeme pokračovat s peckou, která má název Fantastic Voyage.

ano, přátelé. No a vy už sem píšete do studia, že jste to nepochytili, nebo jestli vás můžu navést, tak já vás samozřejmě můžu navést na mém Instagramu. Už v tuhle chvíli můžete vidět plakátek a samozřejmě i označený Lazver. No a já ještě jednou zopakuji taky, kde se akce uskuteční, protože to je relativně podstatný. Pojďme si říct, že akce se uskuteční. Já to tady mám někde. Ano, Hrzan.

Teď už hned za vteřinku, jak tady dopovídám, dám taky fotku v tomhle oblečení, tak abyste viděli, že nekecám, že už to nosím leta letoucí, takže tahle spolupráce mi přijde prostě cool, fajnová a Deron dělá skvělý věci a já jsem rád.

0: Disco Balls, Universe is Grooving. A Chicanas, Doing My Best, a Rick Marshall.
1: Versus Grooving.
0: A co vy groovujete si takhle ve vesmíru? Jaká je dnešní frikotéka? Baví vás to?

Radio, pořad Frikolor a za Gramcem a mikrofonem DJ Friky, klasická středeční frikotéka. 45 minut po devátý. No a já jsem vás zval na tedy setkání lidí dobré vůle, ať už s muzikou nebo oblečením. Za chvíli si zopakujem.

No a musím říct, že Xterra je závod, který mě tak trošku inspiroval k Frikotéce, kde jsem začal takovouhle muziku hrát a budu v tom pokračovat. Pokud nechcete jít na setkání, a to čtvrteční společně s Frikolorou do Hrzanské pasáže, tak tenhle víkend Prachatice a pravidelná záležitost, kterou už hraju taky nějakou tu chvíli, a to závod Xterra, extrémní triatlon, proběhne v Prachaticích tenhle víkend a doprovodná muzika se ponese v rytmu a Frikolory tak, jak je zvykem. Takže pauza s činaskama, kluci jeli na dovolenou ve většině případů a já se vydávám tedy na svůj oblíbený závod Xterra.

No a bez parťáků by to nešlo, parťákem pořadu Frikolora takhle ve středu není nikdo jiný než herní studio Mad Finger Games, partneři Frikolory, který dělají hry, co baví celý svět. Jedno z typických témat diskuzí hráčů všech počítačových her je srovnávání jejich oblíbené hry s ostatními tituly. Ano, přátelé, takže v případě Grand Zone Warfare existuje nekonečná debata o tom, které hře se podobá více a v čem. Na počátku, když studio Mad Finger Games vydalo hru v roce 2024, všichni mluvili hlavně o Tarkovu, ale postupem času se situace stále více vyjasňovala díky přibývajícímu obsahu. Postupně se názory hráčů přikláněly ke hře Ghost Recon Wildlands, a to díky velkému otevřenému světu, možnostem průzkumu a kooperativnímu plnění úkolu. V současné době se v komunitě hodně mluví o podobnosti s fanouškovskou verzí hry Stalker, která je veřejně známá pod názvem Gamma. To, co pojí Grand Zone Warfare s Gamou, je velmi hnutý, hutný a propracovaný zážitek s tajemnou atmosférou, kde nejde jen o souboje mezi frakcemi. Srovnání her patří k nejoblíbenějším diskuzím hráčů a těžko se to někdy změní. A na závěr bych rád zmínil, že pokud uvažujete o tom, že byste chtěli pracovat v týmu Mad Finger Games, navštivte web madfingergames.com/career se seznamem volných pozic a dejte o sobě vědět. Využijte jedinečnou příležitost pracovat na vývoji úspěšné a moderní hry.

Color Music Radio, pořad Frikolora, jdeme do úplného závěru dnešního vysílání a zopakuju informace vztahující se k dnešnímu dní, a to, že je středa 5. srpna, svátek má Kristiána, nebo spíš Kristiánové, a stejně jako obvykle i dnes vás můžu uklidnit, že se nemusíme bát, protože počasí bude a sluníčko už vylezlo i tady. Dnes by měl být krásný slunečný a opravdu hitsparádní den, protože by to mělo být téměř bez deště a bez bouřek, ale to se může změnit. Včera jsme to viděli, tedy úplně jasně. Pojďme si říct, že ranní teploty by se měly pohybovat mezi 20 až 25 stupně nad nulou. Rozdíl bude obrovský i v rámci toho, jak bude ve Varech a v Brně v odpoledních maximech, protože se to má tedy týkat 29 až 38 stupňů. K večeru se ochladí na 22 až 31 a přes noc potom 18 až 24 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Obětí je léčivé pro duši, tělo, partnerské a další vztahy, ale může mít i negativní efekt. Obětí je dárek, které nic nestojí, dáváte a dostáváte zároveň. Forma komunikace, která dokáže sdělit i to, pro co neexistují slova, prokazatelně ovlivňuje vztahy a prospívá duševnímu i fyzickému zdraví. Jak dlouhé musí být, aby zajistilo všechny benefity, a kdy na něj raději úplně zapomenout, tak obětí podporuje pocit spojení a důvěry, zlepšuje vztahy a komunikaci a usnadňuje řešení konfliktů. Jsou zatím konkrétní hormony, které při objímání vyplavuje mozek. Účinky mohou dokonce přetrvávat i do druhého dne. Ačkoliv jsou benefity významné, není dobré objímat kohokoliv a podle prastarého moudra hrozí dokonce i negativní efekt. No a v čem spočívá síla obětí? Co všechno obětí dokáže? Proměna a posílení vztahu, účinky na psychiku, vliv na fyzické zdraví. Magických 20 sekund obětí je důležitých, když není nikdo, kdo by vás objal, k dosažení účinku objímání nutně nepotřebujete druhou osobu. Při přiložení ruky na srdce nebo obětí se sama sebe, těla reaguje podobně jako při objímání s někým jiným. Nechtěné na nepříjemné objímání a stinná stránka objímání narušuje fyzickou a energetickou integritu těla. No a my pokračujeme. Další věc, kterou tady pro vás mám, nestíháte fitko. Tady je 8 aktivit, které počítají tedy s tím, že v podstatě jakoby cvičíte. Ano, přátelé, pojďme se na ně podívat, protože to je důležité. První, chůze ze schodů. Za druhé, úklid domácnosti. Za třetí tady máme tanec, za čtvrté svižnou chůzi, za páté práce na zahradě, za šesté hraní si s dětmi a za sedmé venčení psa. Poslední je potom cesta na nákup pěšky. No a poslední informace dnešního rána, chyba, kterou dělá skoro každý. Jak správně používat klimatizaci v autě v těchto vedrech? Uvnitř auta je teď mnohdy příjemněji než v rozpálených domovech. Podmínkou je ovšem fungující klimatizace. Jak ji správně používat, aby sloužila a neškodila? Hodně pouček o správném používání klimatizace v autě ztrácí při současných extrémních vedrech svou platnost. Jak třeba dodržet pravidlo rozdílu 5 stupňů mezi teplotou interiéru a okolím, když teplo měr ve stínu atakuje 40. Většina výrobců aut ani nepočítá s tím, že by uvnitř auta mělo být víc než 29 stupňů, což je také obvyklá horní hranice nastavitelného rozsahu automatické klimatizace. Pokud už nelze dodržet známé pravidlo rozdílu 5 stupňů,

0: Technický support tady ve studiu, ten poskytuje firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. A novým parťákem je firma Maskoty. Ta se stará o to, abyste to měli správně zabalený a odfiltrovaný. Ano, přátelé, to je další a tedy třetí parťák pořadu Frikolora. To jsou informace, které jsem vám dneska chtěl poskytnout. Teď už je jediná věc a to, že musím najít svůj telefon. Už ho mám a vytočíme Martina Svátka. Ano, přátelé, Martin Svátek by měl být připraven tedy se svým pořadem Holiday Edition, tak jak bývá zvykem, a to každý den mezi 10. a 12. hodinou. A Martinovi už by to mělo pomalu a jistě vyzvánět. Je přesně 10 hodin, což znamená, že jedeme na čas a Martin taktéž na čas zvedá telefon. Dobré ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Co ty a klimatizace?
1: Ale hodně nad tím přemýšlím, no, že na ten příští rok už bych chtěl mít asi nějakou klimošku.
0: OK.
1: Oni jako říkají, že to bude ještě horší a že to bude častější, tyhle ty horka. A já si myslím, že bychom to s bombou potřebovali asi.
0: No a tak když se obejmete, tak by to taky mohlo zamakat, ne?
1: To zamaká, to jo, ale horko je nám pořád stejně.
0: Ale budete se cítit víc oxytocitovaný.
1: Jo. A co to je?
0: Oxytocin je hormon lásky a štěstí.
1: Aha, vidíš to.
0: A když někoho obejmeš, jako když my se objímáme, tak najednou jsme šťastnější a všechno je krásnější a není nám ani takový vedro, prej.
1: Jo, aha, tak přijď, obejmeme se a třeba nám bude... Po celý léto zima.
0: OK, uvidíme, jestli to maká. Přátelé, kamarádi, tohle byl Martin Svátek, já se s váma pro tuhle chvíli loučím. Ještě jsme zapomněli, Martine, písnička.
1: Písnička? No jasně. Tak ale dneska večer hodně popově, Holiday Pops, Final Countdown, to znáš, ne?
0: Europe.
1: No.
0: Cíle, já mám přehled, viď?
1: Ale ty jsi fakt jako dobrý, když to jako takovouhle muziku nehraješ, tak znáš, víš?
0: No jo, něco občas znám. Hele, shodou okolností, teď jsme měli ten China Squeeze a tam to bylo, ale já jsem to věděl taky už předtím.
1: Jo. No, tak já mám jeden takový maxáč, takový trošku jiný než je Origoš, takový, jako je tam toho víc, tak na úvod dneska, no.
0: Hele, a co děláš ve čtvrtek v 5?
1: No, nevím ještě.
0: Tak přijď do Lacver a se podívat za mnou.
1: Jo, já jsem slyšel Elderon, no jasně.
0: Přesně tak, Elderon a jeho Lacver a společně s Frikolorou od 5 do 8 tenhle čtvrtek.
1: Aha, jo, tak já nad tím budu přemýšlet, tak se můžem třeba domluvit.
0: Hrzanská pasáž, hele. Ale já si tě samozřejmě vyzvednu, kdekoliv bude potřeba.
1: Jo. No dobře, tak uvidíme.
0: No vidíte, přátelé, tak nejen Friky tam bude Elderon, ale možná i Martin Svátek. To je pozvánka na čtvrteční setkání Lacver a Frikolory, a to v Lacver shopu, který je v Hrzanské pasáži. Já se s váma už ale opravdu loučím, díky za pozornost, mějte krásný den, naslyšenou opět zítra a jak říkám vždycky...

0: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
1: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
0: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
2: Sax Appeal.

No tak, moji milí, takhle může začít Holiday Pop. Tato ukázka The Final Countdown, jasně 86. rok. Celý album se tak jmenuje. To je jedna z těch delších verzí. A samozřejmě, jak už říkal Friky, tak Europe. Mě samozřejmě z toho dál ještě hodně baví Carrie, to taky bylo hodně známý. To mě tak nějak provázelo i dětstvím. No a další ukázka. To už je zase rok 84. No jinak jasná věc, Jump, to si vzpomněl. Van Halen. Moji milí Holiday Pops, zdravím vás, ať je krásně. A ať vám není horko, to je asi blbý přání, no. To je fakt jenom přání, ale... Jdeme na to, 10 až 12, Holiday.

break it down again. Tears roll down. Toto bylo docela pěkný návrat, nebo tak pěkný vstup do 90. od Tears for Fears.

Hezky to zní do sebe. No ale každopádně tohle je ukázka z alba But Seriously. Já nevím, jestli mě poslouchá posluchač Kalo, který mi času napíše mail právě většinou po Holiday Pops, že ho to baví a většinou je to, když hraju takovýhle hity, tohle to není úplně jak jako hit, ale je to melodický, je to prostě jasná popina, i když se to nikdy, nebo nevyšlo to na singlu. No tak Kalo, jestli posloucháš, tak děkuju, vážím si toho, že tě to baví. No posílám Fila, závěrečnou věc z alba But Seriously, třeba ti udělá radost. Phil Collins, Find a Way to Your Heart.

všude, takže tato ta věc tak trošku jako zapadla. Ale ne tak u mě. Já jsem úplně zas tak Another Day in Paradise nežral, abych řekl pravdu. No ale když už hrajou takovýhle věci, tak já jsem si vzpomněl na jednu ukázku z Ameriky, která měla úspěch hlavně v Americe. Je to taková rocková balada a v Americe měla úspěch, myslím, že do první pětky se snad dostala tato ukázka určitě, ale na vrchol nedosáhla. Pojďme si zahrát, tady jsou Styx.

tak v Brně to dávají každý rok. Nikdy mě to nějak netáhlo k tomu, abych si to pustil. Ghostbusters. No, Krotitele duchu, jinak tohleto je Ray Parker Jr. Ten je docela fajn maxáč. A vzpomněl jsem se na jednu vlastně podobnou věc, dá se říct, zvukově, takovou taky takovou lehce funkovou, nebo hodně funkovou tedy v tomhle dalším případě. Stevie Wonder nahrál s Michaelem Jacksonem dva duety, pokud si vybavuju. Jeden byl na Bad a tenhle ten druhý je na albu Characters z roku 87. Get it? To je Stevie a Michael.

Já jsem si vzpomněl na něco podobného ještě z roku 84, album, který se jmenuje Big Crime. Nevím, jestli to bylo nějak úspěšný, ale rozhodně za mě popový hit jako kráva tady, co vy na to? Tady je El Jero, Let's Pretend.

tohle je zpěvačka Jackie Graham, jinak věc, která se jmenuje Step Right Up. Tohle ten dance mix. No a teď už sklidnění, jeden ze slow jamů. Královna soulu, Aretha Franklin, taky Michael McDonald. Ever Changing Time. Pak ještě Wham a Freedom a druhá vysílací hodina bude pryč. No samozřejmě pozvánkovej break. A pak už další muzika v rámci Holiday Edition, Holiday Pops. Tady jsou Aretha Franklin, My

já jsem dneska přetáhl tu 11. hodinu úplně ve velkým stylu. Máme 7 minut po 11. No tak já myslím, že pojedeme hned dál.

Ty upoutávky stejně slyšíte každý den pořád a pořád, tak to je dneska jedno, no, nemělo by se to stávat, stalo se. Tato věc, hey DJ, ať je fajn, moji milí.

že vyšlo v polovině 90. let. No jinak skvělá věc, to je jasný. A jediný období, kdy se Marka moc nemusel, byl s Italem, Prince Ital Joe. To byl velký úlet. No ale zvyknul jsem si na to. A jinak poznáváte třeba, nebo vzpomínáte si na tuhle ukázku?

Tak to je nějaký 97. rok, jestli si vybavuju. To se v Evropě rozjela tato vlna veliká. Všichni chtěli dělat hip-hop. Rád nevím, jestli tomuhle se dá říkat hip-hop. No, někdo tomu tak říkal, rozhodně. Každopádně Nana, tenhle ten Darkman, tak se jmenuje i deska, jestli si

0: No tak zajímavý texty se proháněly občas těma evropskýma rádiama, co? So strung out, cocaine on my brain, spíš in, no ale každopádně je to zajímavý, já jsem nikdy moc ty texty neposlouchal, teď mě to tak jako trošku trklo do hlavy. A jinak dlouho jsem neslyšel, a co ta následující, co tady mám? A jasně.
1: I mean, I'm just...
0: Vzpomínáte si na tohohle boje?
1: Checking out this young lady right here.
0: Praswell s ním narepoval tuto ukázku.
1: I mean, sexy.

Tady docela, tato ukázka Stay, pak ještě přišlo Lean On Me. No a teď už zase trošičku hlouběji do minulosti. Toto je samozřejmě věc, kterou známe, kterou jsem hrál snad i nedávno. Jenom tak jako na ukázku, abyste věděli, kdo udělal tenhle ten velký hit, Sydney Youngblood. Já vám chci pustit další ukázku z tohohle jeho alba. Tak jenom tak pro připravení.

No a tak on ještě vydal na singlu třeba další věc z tohohle alba a to je cover. On tam měl několik coverů, třeba i Ain't No Sunshine od Billa Withersa a tenhle ten cover je, jestli se nepletu, od Eddie James. No a docela pěkný, tenhle ten singlový edit, který se jmenuje I Rather Go Blind. Také tohle je Sydney Youngblood. Neúplně známým coveru, tedy v tu chvíli.

tak to je velký úspěch po celém světě. To je jasný, na začátku 90. let měla Sophie B. Hawkins. Tato ukázka, která se jmenuje Damn, I Wish I Was Your Lover.

No tak vzpomněl jsem se na další věc. Asi nemusím moc představovat The Farm. All Together Now. No skoro závěr Holiday Edition, Holiday Pops, dneska to bylo hodně popový.

avec l'album Semana Mesema, Spartacus, ici sur le plateau. Mais là, Yassi est All Together Now, to Sell the Farm. My jsme tady hrál ty rockové party, některý z těch 80, tak jedna grupa v 90 zaznamenala veliký úspěch se s tímhletím následujícím singlem.

Tahle ta celá deska z roku 91 se jmenuje Lean Into It. Samozřejmě Mr. Big. Pak ještě z tohle alba vyšla třeba další věc, Just Take My Heart, to taky nebyla špatná. No a rozhodně veliký hit po celém světě, To Be With You. No a co tady mám teď, něco z Anglie? It Keeps Raining. To je věc, to už jsem dlouho neslyšel, Bitty McLean.

třeba ještě další ukázky, který on vydal v tom roce, myslím, 93, 94, třeba Dedicated to the One I Love. No, tohle byla velká věc, It Keeps Raining.

Tak soundtrack Bad Boys. Bad Boys, what you gonna do? No, tohle ovšem Diana, samozřejmě Diana King. Vydal taky celý album, ne jedno, samozřejmě, ale na tomhle albu. To je taky nějaký 94. možná 5. Ale nevybavím si teďka název toho alba, nevadí, ale jinak Shy Guy, veliký, veliký track pro Dianu. No to už je závěr, já zdravím moc Lukáše Kolíbala a přeju krásné vysílání. No jedeme, jedeme dál a po mně už tady polední menu. Ať je fajn a zítra Holiday Edition, jasná věc, po 10. Pokud budete chtít, jsem tady pro vás. Mějte se krásně, čus.

0: Já přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info what's up.
3: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
5: Kdo vládl světu, když hitparádám vevodili Kool and the Gang?
6: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
7: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova?
5: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
7: Přijedete zcela...

0: tančí tě do zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
2: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli.

0: Klasik Rádio.
1: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.

0: Krátce po 12. hodině.
1: Oh yeah.
0: Začíná čerstvý polední medy tam, kde jsme minule skončili, tam dnes začínáme proudu poledního menu a mého hudebního výběru. Od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal, Erika Badu a The Alchemist. Velmi zajímavý spojení, z kterého by mělo být celý album. Zatím je venku jenom single Next to You. S připomínkou toho, že The Alchemist a třeba taky Freddy Gibbs, Sarok, DJB Planets, Onyx, Loop Troop Rockers a mnoho dalších vystoupí na znovu obnoveném hip-hop campu už 21. a 22. srpna, kousek od Plzně. A taky s připomínkou toho, že Erika Badu je stále kreativní a aktivní a objevila se mimo jiný na novém albu J. Cole'a, stejná instrumentálka, ale k tomu J. Cole na mikrofonu a v produkci songmanem The Williest. A vy posloucháte polední menu, tak doporučuji volume doprava a ideálně Row It to Ice Cream do pusy.

Don't. Jo, J. Cole, Erika Badu, The Willest z nový alba The Fall of Three vyšlo na jaře, vlastně dvojalbum jeho oblíbeného amerického rapera, který nepotřebuje zlatý řetězy, protože je prostě nejlepší bez nich. BK. A další můj oblíbený rapper následuje Master Ace. V červnu jsme si užili jeho koncepční koncert k desce The Invincible Arts a do Česka se vrací právě na Hip Hop Camp, kam se vrátí se svým parťákem Marco Polem, kterým produkoval několik alb, ale my si dáváme něco mnohem staršího a to je z desky Long Hot Summer, dlouhé horké léto z roku 2004 song jménem Beautiful. Tak ať i to vaše léto a dnešní den jsou krásný a radostný. Pěkně od začátku. Master Ace. A za chvilku taky DJ Blue Planet, jakožto pozvánky na Hip Hop Camp u Plzně. Cosmo Intergalactic Base. 21. a 22. srpna. Schovat Color Music Radio.

Tak, taky si luskáte do rytmu DJ Bob Planets, který budou jedni z headlinerů hip-hop campu už o víkendu 21. 22. srpna u Plzně. Tak, a pokud vás v rámci pracovního týdne cokoliv stresuje, tak pro vás mám jeden song. V originále Stevie Wonder, tady podání a la Incognito. Posouváte Plodní meny. Dobrou chuť.

Posloucháte Color Music Radio Poledň Meny. Mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. A když jsme si před chvilkou zahráli Incognito a jejich cover songu Don't You Worry About Thing od Stevieho Wondera, tak jsme si dali i mistra samotného. Tady nespívá, tady hraje jenom na harmoniku. Stejně to boží, ne? Sergio Mendes z mýho hodně oblíbenýho alba jménem Timeless. Který si pozval spousty vzácných hostů, počínaje samozřejmě Will.i.am z Black Eyed Peas, ale je tam taky India Irie, je tam Justin Timberlake, je tam spousty různých rapperů, včetně třeba Charlie Tuny a mnoha dalších. Tak doporučuji od Mendeze jeho album Timeless, už taky starší záležitost, ale pro mě velmi nadčasová a právě eklektická, multikulturní. Ale my jdeme teďka už na jiný album, v kterém ten Stevie hostuje taky. A to je sice deska Snoop Dogga jménem Bush, na který spolupracoval s Farelem, a hned ten úvodní single se, já mu přezdívám kalifornské rolky, ale je to California Roll, předpokládám, že to je spíš něco, že kruizujete, neboli projíždíte se Kalifornii s kabrioletem a ten horkej vítr a vůně oceánu vám foukají do tváře. No, pro tohle počasí úplně ideální, ne? Trochu větřík. Tak něco na osvěžení. Snoop Dogg, Pharrell Williams a Stevie Wonder. Pokud si řekneme, kdo vyhrál knížku od nakladatelství Darmagaya. A čeká vás taky soutěž o vstupy na čtvrteční pražský koncert 100 zvířat.

The Womack Sisters, ex-trejda je Bobby Womack, samozřejmě legenda R&B, který ho si dáme teďka. No a tohle to jsou jeho, on je ex-trejda, takže oni jsou jeho, no připomeňte mi vy. Každopádně The Womack Sisters chystají velký debut. Jsou to tři holky, které žijou v Los Angeles a mají moc dobrý sound. Rodinný zlato.

Bobby Womack, jeho California Dreamin'. By the way, ještě k těm The Womack Sisters. Nejenom, že jejich strejda je Bobby Womack, ale jejich rodiče jsou Cecil Womack a taky Linda Cook. Jejíž táta byl pro změnu Sam Cook, takže opravdu rodinný zlato, jak se to říká, megakarátový. OK. Posloucháte Color Music Radio, rozšiřujeme si hudební obzory v rámci dnešního poledního menu. A to je jakože fest. Už nejvyšší čas, abych prozradil, kdo vyhrál tu knížku od nakladatelství Dharma Gaya, kterou jsme soutěžili, která se jmenuje Zvídavá bdělost.

Lucie Skývová, správně napsala, že autor knihy Sejava Utejania pochází z Barmy. Pokud vy byste chtěli trénovat bdělost, někdo tomu říká meditace, někdo prostě bdělost, někdo mindfulness, tak skvělá kniha s výbornýma cvičeníma, 31 meditací na každý den jedna. Můžete zkusit a uvidíte v září, jak budete zářit. Knižka se jmenuje Zvídavá bdělost, najdete ji na dharmagaia.cz a Lucie ji vyhrává, takže ji osobně pošlu. A za chvilku vás čeká taky soutěž o dva volné vstupy na čtvrteční pražský koncert 100 zvířat v Riegerových sadech v rámci Prague Open Air. Ale ještě předtím jsem zabrousil ke Gorillaz, protože v tomhletom songu jste nevěste hostuje právě Bobby Womack. Spíš ho možná vysamplovali, a pak je tam taky Mos Def.

Ezra Collective z jejich chystaného nového alba a druhý single, v kterém hostuje majská Lila Ike. A když Lila, tak zahrajeme taky jeho parťáka, protože ho z jeho nového letošního alba, kde hostuje mimo jiné Damien Marley v tady tom songu, který se jmenuje At We Feet, neboli U našich nohou. Má hodně hezký videoklip, by the way. Tak můžu hodit na facebookové stránky Polední mlny, kam jsem tam něco přihazuju v rámci nějakého online bonusu. A zároveň zvuk svýmu reggae speciálu tady u nás na Koloru, vždycky v úterý od 21. nebo v neděli od 22. Teď jsem párkrát vynechal kvůli dovolený, ale v neděli už se dočkáte. Těším se na to moc. A ještě jsem chtěl říct něco, jasně. Více o reggae music, můj web jahmusic.net, psáno jahmusic. .net nebo .cz už skoro 25 let dělám tenhle ten web na propagaci jamajské kultury. A samozřejmě náš rozhlasový pořad je toho součástí. A ještě jsem chtěl říct jednu věc, že tento víkend proběhne takový malej rodinný reggae festival, který se jmenuje Right News Music Garden, který proběhne v Louňovicích pod horou Blaník na tamní zámecký zahradě v pátek a v sobotu. Moc příjemná, milá akcička. Tak tip pro vás. A za chviličku už soutěžní otázka o dva vstupy na 100 zvířat, ale ještě předtím pull up the tune, protože Damien Marley. Posloucháte Polední mlny.

0: Big up Protože a Damien Marley.
1: Skvělýho Protožeho alba, který...
2: Nikdy jsi nebyla.
1: Který vřele doporučuju.
2: Proběhlo má milá před kinem, který není.
1: No a teď už teda 100 zvířat a soutěž o dvakrát jeden volný vstup na jejich čtvrteční pražský koncert v Riegerových sadech v rámci Prank Open Air CZ. A otázka vlastně jednoduchá. Jak se jmenuje nejnovější single od 100 zvířat?
2: Nebylo nic.
1: Pište mi na lukas@radiocolor.cz. A není to tohleto, tohle je samozřejmě stará klasika. A jmenuje se Nikdy nic nebylo, tak

Jsme starají o věci okolo Macintoshu a iPhoneu, to znamená MacParts.cz. Kdybyste si rozbili iPhone nebo počítač, laptop, tablet, tak oni jsou schopní vám ho dát dokupy. A poděkování taky Rovito Ice Cream za jejich dokonalé mražené nanuky a nově i kornoutové zmrzliny. r2tvito.cz. Zdravíme na Šumavu. To znamená samozřejmě frekvence Český Budějovice, Český Krumlov. Brzy už taky v Táboře. Zdravíme taky samozřejmě Prahu, Brno, Plzeň, Znojmo, Opavu, Jihlavu, Liberec, Karlovy Vary. Kdo si to má pamatovat všechno? Nebo taky DAB+, zkrátka dobře, kolormusicradio.cz. A nebyla a naše seznámení. Tady jsi to zvířat pěkně od začátku. Před kinem, který není, nepil jsem tekilu. A ne, že bych se šklebil.

Tak, ale já vám to ještě jednou zopakuju, jak se jmenuje nejnovější single 100 zvířat. Kdo chce vyhrát volný vstup na jejich pražský koncert v Riegerových sadech tento čtvrtek, tak pište na lukas@radiocolor.cz. Mějte se krásně, pěkný odpoledne a na brzkou slyšenou.

Can You Feel It? To jsou The Jacksons. Old School na Konzi Kádeu, který startuje ať už v premiéře ve středu od 14 hodin nebo taky v repríze v pátek ráno o 6. A vítá vás u něj Jakub Nemín na druhé spolu toho mikrofonu. Dáme si muziku 70. a 80. let. Funky disco, black music a tak podobně. Za chvilku Giorgio Moroder. Taky ORS. Teď jsou tady Odyssey. Ne, protože v kinech je tenhle ten film. Pokud jste nebyli, tak běžte. Ale Odyssey mají skvělou věc Going Back to My Roots. Já vám přeju příjemný poslech.

0: Giorgio Moroder, Nights in White Satin. V originále Schenkova Moody Blues. Old school to bylo Giorgio Moroder a dnes si dáme další muziku. Franz Joy a Come to Me. Taky Petou a Casablanca.
1: A teď jo, Men in Black. Ne. Tohle to je originál. Který Will Smith hezky vykradl. Ale musím říct, že ho vykradl povedeně, jako já mám rád i Storm Men in Black. Ale tohle to je Patrice Russian a Forget Me Not z Old School.

kocku na Klasik Rádio, taky docela zapnutá věc z 80. let. Za chvilku Patrick Hernandez, Born to be Alive, to je taky hodně známá věc, byť taky možná trošku zapnutá. Dám si Skryty povity a Absolute. A Sheila B. Devotion. On tam měl velký hit Spacer na sklonku 70. let, ale tohle je skrpa No No No. Tady na Cold Music Radio. Taky hodně zapnutý kousek, které vám vyhrabávám nejenom tady v Polsku, ale taky v Lahoutkářství v sobotu, které si můžete naladit každou sobotu od 8 večer až do pozdních nočních hodin.

Born to be Alive, Patrick Hernandez na Core Music Radio. No a my jdeme dál, my si dáme další muziku Old School na Core Music Radio. Dalším letním vydání, které vás doufám baví.

Supernature, tak to byly Saron, nebo to byl Saron na Core Music Rádiu. A Old School už se pomalu chýlí k konci. Sice máme v premiéře středu, první ze pátek, ale teď si dáme skladbu Saturday Love. Tady je sobotní láska. Tak pokud vyrazíte v sobotu někam na diskotéku, třeba se jí taky dočkáte. Cheryl a Alex O'Neill a já vám přeju příjemný poslech dalšího vysílání Old School tady, samozřejmě Core Music Rádia. Loučí se Jakub Melín a za týden opět na sešenou v pravidelných časech s Old Schoolem.

Dámy a pánové, chlapci a děvčata, je tady další mix downa, to znamená hodinový non-stop music mix. Za mixem je v opavském studiu Rádia Color Aleš Konopka a ten vám přeje parádní a kolorový poslech.

Koloráce, jsme v polovině dnešního mého setu, tedy mixdownu na koloru, a před námi je ještě půl hodina muziky na pohodu, tak buďte s námi, nepřelazujte a zevlujte.

Mixdown je pro dnešek cílové rovince a už teď se můžete těšit na ten další. A kdy bude, to zjistíte na webu radiocolor.cz v programovém týdenním schématu. A taky na tomto webu najdete starší díly k poslechu v sekci podcast. Kolorový den vám z opavského studia přeje Aleš Konopka. Čůsek!

0: sladký a přitom v pohodě.
1: Raví to.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Raví to.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece raví to.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Raví to zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouch.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
5: Byly 4 hodiny. Color Music Radio. Let's party. Have a good time.

0: Color Music Radio.
1: Čau. Ze studia Rádia Color vás zdraví Kája, přeju krásný odpoledne a doufám, že se máte skvěle, tak jako já. Jestli se vám tato show líbí, sledujte mě na Instagramu. Můžete se taky přijít podívat, zatrsat na nějaký můj set. No a najdete mě tam pod nicknamem kaya.g.dj. Píše se to jako K, dvě Ačka, Y, Ačko, Gčko, tečka, DJ. Tak jo, a těším se na vás. Čus.
2: Yeah, yeah. Get your ass up and hurry up.

0: Color Music Radio.
1: Čau. Ze studia Rádia Color vás zdraví Kája. Přeju krásný odpoledne a doufám, že se máte skvěle, tak jako já. Jestli se vám tato show líbí, sledujte mě na Instagramu. Můžete se taky přijít podívat, zatrsat na nějaký můj set. No a najdete mě tam pod nicknamem Kája G.DJ. Píše se to jako K, dvě Ačka, Y, Ačko, Gčko, tečka DJ. Tak jo, a těším se na vás. Čus!

0: StarTech, StritTech, every Tuesday and Thursday. Od Stiji do Shesti na Color Music Radio.
1: Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouch.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Let's party. Have a good time. Here we go. Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco. To je
3: taneční party Pavla Bá.

Příjemný čas na vlnách Rádia Color. Je tady čas na sax, neboli sax appeal, a to je pořad pravidelně vždy v tento čas, který uvádí a všechny srdečně zdraví Vláďa Drtina. I dnes se projdeme na vlnách saxofonové muziky v oblasti R&B, soulu, smooth jazzu, latiny a fusionu. To vše v té následující hodince. Tak tedy, ať se vám dobře poslouchá. Black Party, Sax for Sax.

Příjemné odpoledne a smoothjazzová nálada na koloru. Sex Appeal a s ním přišel i Mr. Jeff Ryan, flétnistka Kim Scott a teď to byl Mr. Gerald Albright, legendární saxofonista ze svého posledního alba G-Stream Full Throat, Living My Best Life. No a teď už dáme prostor kytaře a výbornému zpěvákovi, to je Mr. Jonathan Butler, Sarah, Sarah.

Tonight's the night a trošku rockové klasiky. To byla Rod Stewart ze slavnou nahrávku pro leta 70. Konkrétně rok 1976 a na tenor saxofon si zahrál jeho muzikant Jerry German Will. Tak to byl Rod Stewart a teď už trošku latiny a Brazílie. To je velká dáma, pianistka a zpěvačka Elian Elias. Call me the Brazil.

posloucháte Color, posloucháte Sex Appeal a to je čas pro saxofonovou muziku. S Vláďou Trtinou, krásnou poledne vám všem. Také my jsme si nabídli poslední single a nahrávku vynikajícího tenor saxofonisty, který se jmenuje Alan Trotman z Barbadosu, skladba s názvem Cool Running. No a teď už se podíváme i do historie na slavného pianistu a nahrávací společnost GRP Records, kterou založil Dave Grusin, Phoebe Snow a Thankful Throatful, Mr. David Sanborn a Dave Grusin.

Velká klasika Dave Grusin, Phoebe Snow a David Sanborn. 80. léta, Thankful, Thankful, skvělá věc. No a než se úplně rozloučíme, tak je tady ještě jedna novinka, o kterou se postará saxofonista Michael Paulo. Michael Paulo je saxofonista, který už od 70. let dělá skvělou muziku a spolupracoval například také na live koncertě s Algerem. Funky Kahuna, jeho poslední single, Michael Paulo.

Milé dámy a pánové, je tady finále pro dnešní Sex Appeal. Loučí se s vámi Vládě Drtina a samozřejmě budu se těšit opět v příštím týdnu v pořadu Sex Appeal, kde se zaměříme na saxofonovou muziku, ale nejen to, funky, soul, R&B a smooth jazz. To vás čeká vždy v hodině Sex Appealu. Mějte se moc krásně a já se budu těšit v pravidelných časech v neděli v 15 hodin anebo v sobotu ve 13, ale také můžete vyladit ve středu a to v 18 hodin. Mějte se krásně a mějte se sexy. Mr. Groove.

Na vlnách Color Music Rádia práve teď startuje nový díl pořadu Album týdne. Jednoduše pojmenováno a myslím, že to říká všechno, o čem bude následující hodina. Dlouhohrající nahrávka s úvodem a potom už bez povídání, za to s plným fokusem na tu muziku samotnou. Někdy vybírám úplný novinky, někdy vybírám klasiky žánru. Dnes já jsem se nechal inspirovat těmi tropickými teplotami a vybírám album jménem Tropical. Jehož autorem je Jorge Ben Jor. Legenda brazilské muziky s synonymum žánru MPB, neboli muzika popular brasileira, bossa nova, samba, tropicalia, samba, rock a další hudební propojování. Jorge Ben se narodil v Rio de Janeiro v roce 1939, to znamená aktuálně mu 87 let. Za sebou má neuvěřitelnou hudební kariéru už od roku 1963, kdy vydal svoji první desku. A my si ale zahrajeme album z roku 1977, respektive natočil to 76. To znamená, že je dobrý výročí týhletý desky a ochutnávka toho, jaká muzika se hrála v druhé polovině 70. let v Brazílii, která samozřejmě nasávala vlivy toho, co se třeba dělo v Severní Americe, ale pojali to tak po svým. A myslím, že by vás tato deska mohla zaujmout. A ještě bych rád dodal, že muziku Jorge Ben Jora si vypůjčili mnohí další, namátkou Sergio Mendes, Caetano Veloso, nebo třeba i Shakira, případně Miriam Makeba, Marisa Monte a mnozí další. Co je zajímavé taky je, že spolupracoval s mnoha lidmi napříč žánry, ať už v rámci jestli jazzu, jazz funku nebo diska. Spolupracoval i s hiphopery a lidmi jako je třeba Bilal nebo Talib Kweli. Ale my si dáme jeho klasickou desku z roku 1977, takový soundtrack k tomu aktuálnímu počasí, Tropical, Jorge Bey na Color Music Radio, album týdne.

0: Music Radio.
1: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio.
3: Color Music Radio.
4: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and blues.
3: Color Music Radio. Hudba všech barev.

sweet life when you could be my wife. Think about it, baby.

0: love is gone.
1: Color Music Radio.
2: Color Music Radio.
3: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak.
3: It's a beautiful day.
2: Středa, R&B and blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak.
3: It's a beautiful day.
2: Středa, R&B and blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Thank you.

Thank you.

žralok zuby, má jak nože a z těch zubů šiší strach. Meky mesr, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože.

Thank you.

0: jazyk. Tvrdej a složitej. Žádné jaký možná a kdyby.
1: A aby.
0: Nikdo neumí říct, co chtěl.
1: Co bych chtěl.
0: A všichni tady lžou.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
0: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by si nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
0: Možná máš pravdu. Ale určitě je takhle zeme pěkné, skurvené.

0: Přátelé, děláte mi velkou radost. Fakt, přijel jsem do Prahy natočit zase pár speciálů. Tedy, kdo naladil poprvé, vězte, že letos jsou to samé megamixy v létě a ta čísla u podcastu, tedy stahování a poslouchání, ta mě vyrazila přímo, tak jsou bombastická. Já za to moc děkuji a jsem rád, že se megamixy líbí. Nicméně jsme v poločase a to si zaslouží obzvláště vypečenou muziku. Jak víte, říkám názvy vždy na začátku obou hodin a vy můžete soutěžit, kdo toho uhodne co nejvíc. Myslím tím názvy tracků jednotlivých. Premiéru máme každý pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu další čtvrtek nad ránem mezi 1. a 3. Playlist po vysílání na radioklor.cz, kde si v sekci podcast vše zameškané stahujte nebo poslouchejte, což tedy činíte jako o život. No a to je dobře. No a dnešní playlist pro první hodinu. Megalomanský megamix, který si fancy fakt zaslouží a byl vydán 25. výročí jeho působení na scéně. Pak Italo Disco Hitmix, nesmím ale zapomínat i na devadesátky, abyste mě neukamenovali. No někdo to rád, proč ne? Tedy Marlo's Dance Videomix Volume 100, což jsou taneční devadesátky. No a nakonec taky dost dlouhý osmdesátkový megamix od CC Catch. Heslo dne ovšem zní méně slov, více hudby. Tak jdeme na to. No a od mikrofonu bezva poslech přeje Pavel Bárta a teď už bude odpočítávání. Taneční party.
1: Color Music Radio. Color Music Radio. One,

0: Taneční party. Letní vydání s Pavlem Bártou.
1: Mega mix from the 80s and the summer party.

Tak já mám od CC Catch dvě best of a samozřejmě XY řadovek. Od ní se dá hrát prostě absolutně všechno. I když zlí jazykové tvrdí, že to zní všechno stejně, ale v tom je právě ta krása. No, zajímavé je to, že CC Catch vlastně je produkovaná Dietem Bolenem a oba dva pánové, tedy myslím Modern Talking, se do krve koncem 80. pohádali, aby se potom po 10 letech sešli a padli si do náruče. No a potom se zase krvavě pohádali a teď si nemohou přijít na jméno a Thomas Anders zpívá solo a jde mu to znamenitě, ale CC Catch proplouvá těmi dekádami bez ztráty kytičky. No nic, takže příští hodinu se těšte třeba na Megamix od Čingischánů. To je takový novější Megamix v novém hávu, ale jsou tam všechny jejich základní písničky. No potom jmenujeme třeba Soniu anebo Abu. Takže za chvíli se těší.

0: Music Radio.
1: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
2: Taneční party Pavla Bárta.